0: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
1: Z Európy 2 vás pozdravuje Janka a Shorty. Pred sebou máme Topic a Becky G. Výborné duo. Zostaňte s nami.
2: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
3: Na Európe 2.